chulo, papi papi papi ven a mí, papi papi papi chulo, papi papi papi ven a mí.